0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Rádio I.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Hello.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Všetkých poslucháčov Rádia Jih zdraví kapela No Name.

chytat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Krásné sobotní ráno si jem přejeme minutku po 7. hodině.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, počasí.
1: Na svatého Jana stětí čápy do tepla letí. Taková je pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Na všech místech, na která se dívám právě teď, měří 18 stupňů, a to v Kyjově, Lužicích, Pasohlávkách a Bílovicích u Uherského Hradiště. Dnes ráno bude ještě větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer dokonce i skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Neděle bude většinou polojasná, občas i se zvětšenou oblačností, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehaňka, a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
5: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: První společná hodinka bezstarostného víkendu na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravě, před námi, jak jinak než z hity pro dobrou náladu, dáme Dua Lipu, Lady Gaga a taky 90-kový letní hit Livin' La Vida Loca s Ricky Martinem. Už za pár minut budeme společně gratulovat dnešní oslavenkyni k svátku. Dnes máme 29. srpna a svátek slaví Evelína. Tak krásné ráno!

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 29. srpna a svůj svátek slaví Evelína. Evelína je sympatickým českým jménem s ještě sympatičtějším výkladem. Žena jménem Evelína může čerpat inspiraci hned v několika variantách výkladu svého jména. Může být zářivá, radostná, aktivní, plná energie a života. Ženské křestní jméno Evelína existuje i ve variantách Evelina či Evelyn a domáckými podobami jména jsou Eva, Evka, Evula, Evulka, Evelka nebo Evelínka, také Lina, Linda, Lunuška a podobně. Jméno se vyskytuje i na Slovensku a jméno Evelína u nás nosí například dcera hudebníka Romana Holého Evelína Anna Holá a nebo také herečka Evelína Kinská. Evelína je ženským křestním jménem s několika možnými výklady. Dle nejpravděpodobnější teorie jméno Evelína sahá až do keltských dob. Jeho význam pak bývá odvozen od keltského slova Evalín, které znamená světlo nebo také radost. Může se však jednat také o odvozeninu hebrejského jména Eva s překladem živá či životodárná. Mně se nejvíce líbí světlo a radost a věřím tomu, že všechny Evelíny přináší radost do našich životů. Jen škoda, že jich jako šafránu. Dívám se, kolik nositelek máme u nás na Moravě. Ve Zlíně jsou to 3 Evelínky, v Uherském Hradišti 8, ve Veselí nad Moravou 5. Dívám se na Kyjov, tam jsou 4, v Hodoníně také 4, v Břeclavi 4 a v Brně 29. Tak milé Evelínky, radostné, přejeme vám z jihu všechno jen to nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. A dívám se také do psího kalendáře, tam dnes 29. srpna najdeme jméno Betty a v tom kočičím jméno Dášenka. Tak i Dášenkám gratulujeme a nám všem teď zahrajeme Škvory a Sílu starých vín a těšit se můžete i na Madonu. Krásné ráno!
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořad Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno s Rádiem Jih. Dnes je 29. srpna, svůj svátek slaví všechny Evelíny, tak posíláme velkou gratulaci, Evelínko, krásný sváteční den. Dneska je Mezinárodní den hraní hudby na terase, takže jestli máte doma kytaru, klidně ji můžete vzít ven, přidat zpěv, a jestli žádný nástroj nemáte, vůbec nevadí, stačí zpívat s Rádiem Jih. A že bude co zpívat. Až do 9. vás čekají hity pro dobrou náladu, potom ty nejlepší české a slovenské písničky a po 10. jako každou sobotu jukebox. Tak nevím jak vy, ale já už se těším opravdu moc, pro koho dnes budeme hrát, jaká přání dorazí a které písničky společně zahrajeme. Tak pojďme na další, ať už ji posloucháte na terase, v autě, doma, u snídaně, nebo třeba někdy na výletě, anebo i v práci. Rádio Jih je tu s vámi. Tak teď Katy Perry, krásné ráno.
0: Rádio Jih, hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Kdo by nemiloval pohádkové lesy? Stačí vyjít mezi stromy a člověk tak trochu věří, že za dalším rohem potká vílu, čarodějnici nebo třeba prince. A přesně takové dobrodružství můžete dopřát svým dětem právě dnes. V Uherském Ostrohu odpoledne se můžete vydat do pohádkového lesa. Čeká vás cesta plná pohádkových postav, úkolů, překvapení a dětského nadšení. A upřímně, možná si ten pohádkový svět užijí nejen děti, ale i rodiče, protože některé pohádky v nás zůstávají celý život. Tak co? Vyrazíte dneska s dětmi za pohádkovým dobrodružstvím. Pohádkový les v Uherském Ostrohu je jeden z našich dnešních tipů.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství.

0: první práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu MOL Move.
6: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, přesně 8 hodin.
7: Rádio Jih, počasí.
6: A začneme pranostikou. Na svatého Jana stití čápy do tepla letí. Aktuální teploty z Brna 17 stupňů, Žádovice 18, Zaječí a Velehrad 17. Dnes ráno počítejte s větší oblačností, ale přes den bude postupně většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, občas i zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. A zítřejší nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
7: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
6: Je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Je sobota 29. srpna, pořád ještě prázdninové ráno a svůj svátek dnes slaví Evelína. Významem radost a světlo, tak milé Evelínky, přejeme vám, ať máte přesně takový den, plný radosti, světla, pohody a samozřejmě dobré muziky. A dnešek je s hudbou vůbec krásně spojený, slaví se totiž Mezinárodní den hraní hudby na terase, takže pokud máte kytaru, klidně ji vemte ven, přidejte hlas a zahrajte si, a pokud nástroj nemáte, nevadí, protože od toho je tady Rádio Jih. A máme pro vás i jeden krásný tip na dnešní odpoledne. Pohádkový les v Uherském Ostrohu, protože kdo by nemiloval chvíle, kdy se obyčejný les najednou promění v ten pohádkový svět. Tak třeba dnes můžete tenhle pocit dopřát svým dětem. No a v téhle hodině toho bude mnohem více, čeká nás další zajímavost spojená s dnešním dnem, no a nebude chybět ani tip na krásu bez skalpelu s panem doktorem Krejzlíkem. Tak krásné ráno. Ano.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: A mám pro vás tip na výlet, který se může hodit hlavně rodičům školáků. Zlínská zoo bude od úterý zase o něco zajímavější. Otevírá totiž nové indické bistro s krásným názvem Baga, tedy tygr. A kde jinde by mělo být než v asijské části zoo, kousek od tygrů a gaurů. Můžete si tam dát červený čočkový dál nebo indický nán a samotné bistro má návštěvníky přenést atmosférou, výzdobou i detaily přímo do Indie. A ještě jedna skvělá zpráva pro rodiny. V den otevření, tedy v úterý 1. září, mají děti do 13 let vstup do zoo Zlín za pouhou 1 korunu. Takže až děti zvládnou svůj první školní den, můžete jim udělat radost a vyrazit třeba právě do zoo. Zvířata, trochu exotiky, něco dobrého k jídlu a příjemné odpoledne po návratu do školních lavic.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio X. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Představte si, že i obyčejná citronová šťáva má svůj vlastní den a právě dnes 29. srpna slavíme Den citronové šťávy. Takže pokud jste si dnes ještě nedali citron do vody, limonády nebo třeba do čaje, máte krásný důvod k tomu to napravit. Citronová šťáva je plná vitamínu C a díky své kyselé chuti dokáže krásně osvěžit. A zajímavé je, že citron má původ v Asii a vznikl křížením několika citrusových druhů. A co její benefity? Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému, pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem a podporuje tvorbu kolagenu. Takže citron může být nejen příjemně osvěžující, ale i docela chytrý doplněk jídelníčku. A víte co, pro mě dnešní den skoro symbolický. Po období ledových káv totiž přichází období čajů s citronem. Tak si dnes dejte citron přesně tak, jak ho máte rádi. A my si teď dáme další pořádnou dávku dobré nálady na Rádiu Jih. Mám tady pro vás opět a Radeček a nebo taky Sigmu. Krásné ráno.
0: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Rádio Jih.

0: Vesnica bez skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: V minulých dílech jsme si povídali o tom, jak poznat kvalitního odborníka, proč jsou důležité přirozené výsledky a že estetická medicína není o změně člověka, ale o podpoře jeho přirozeného vzhledu. Dnes se podíváme na jedno z nejznámějších ošetření, botulotoxin, metodu, kolem které stále existuje mnoho otázek a někdy i zbytečných obav. Pane doktore, když se řekne botulotoxin, mnoho lidí si představí nepřirozený vzhled. Je tato obava na místě?
2: Toto slýchám poměrně často. Ona správně provedená aplikace ale není o změně výrazu nebo o tom, aby člověk vypadal jinak. Tím cílem je především jemně zjemnit projevy mimiky, ale zachovat přirozený vzhled člověka.
1: Co je tedy při aplikaci nejdůležitější?
2: Ono nejdůležitější je správné posouzení každého člověka. Každý obličej je jiný, každý člověk má jinou mimiku a jiné představy. Proto si vždy nejprve povídáme, co člověka trápí a jakého výsledku vlastně chce dosáhnout. Dobrý výsledek není ten, který je vidět na první pohled. Je to ten, kdy člověk vypadá svěžejí a v okolí si všimne pouze toho, že mu to více sluší.
1: S jakou představou pacienti nejčastěji přicházejí?
2: Často říkají, nechci změnit svůj obličej, jen nechci vypadat unaveně nebo ustaraně. A přesně o tom moderním estetická medicína je. Najít jemné řešení, které respektuje osobnost člověka.
1: Platí tedy i u botulotoxinu, že méně může být více?
2: Určitě. U estetické medicíny není cílem udělat maximum, ale najít právě tu správnou míru. Nejlepší výsledek je často takový, kdy lidé kolem vás řeknou, vypadáš odpočatě, sluší ti to, ale vlastně nevím proč.
1: Kdybyste měl zhrnout botulotoxin jednou větou?
2: Botulotoxin nemá změnit člověka. Má mu pomoci vypadat svěžejí a cítit se lépe sám se sebou.
1: Dnešní díl ukázal, že moderní estetická medicína stojí především na přirozenosti, zkušenostech odborníka a správném pochopení potřeb každého člověka. Více najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
3: Hodoníne, připrav se, Drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a

0: skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Krásné sobotní dopoledne si jem přejeme, je přesně 9 hodin.
2: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Na svatého Jana stětí čápy do tepla letí. Taková je pranostika, co teploty. V Uherském Hradišti 19 stupňů Celsia, v Petrově 18, Vrbice hlásí také 18 a Uherský Ostroh 19. Z oblačné oblohy se přes den dočkáme většinou polojasna, večer i skoro jasna a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, občas i zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
5: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Je sobota 29. srpna a jako každou sobotu právě teď přichází hodina, kdy si společně pořádně zaspíváme. Čekají nás totiž ty nejlepší české a slovenské hity, tak doufám, že máte hlasivky připravené a zpívat budeme opravdu z plných plic. Dnes navíc svátek slaví Evelína a protože její jméno je spojováno s radostí a světlem, přejeme všem Evelínkám, aby měli dnešní den přesně takový. A když už mluvíme o dnešku, 29. srpen má ještě několik zajímavých důvodů k oslavě, třeba den citronové šťávy. Ano, i citronová šťáva má svůj den. A máme pro vás také tip na dnešní odpoledne, pohádkový les v Uherském Ostrohu, kde se děti mohou vydat za pohádkovými postavami a dobrodružstvím. A já pro vás budu mít další pozvánku, tentokrát do kina. Krásnou sobotu!
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
3: Rádio
5: Jižní Moravy. Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
5: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádio Jih.
3: Od 9 do 10.
6: Žiju příběh za forela. Skládám stránku ke stránce.

0: Dáš mi.
1: Hodina českých a slovenských hitů
2: na rádiu Jih.
3: Prázdně mám, živý mě přítelkyně přiznávám, tohám se ulicem a většinou sám, že prohrávám, nepřiznávám, kavárně hraju.

0: krásný víkend s Rádiem Jih.
1: Největší dobrodružství tohoto léta na vás čeká v džungli a v kině. 9letá Elizabeth se na letní prázdniny vrací ke své rodině žijící ve výzkumné stanici uprostřed amazonského deštného pralesa. Její tatínek zde totiž pracuje jako kartograf a odborník na džungli. Brzy po jejím příjezdu tatínek spadne ze žebříku, potřebuje ošetřit a maminka jej tedy musí odvést do nemocnice. Elizabeth se nabídne, že se mezi tím postará o svého malého a hodně neposedného bratříčka Lea. Jenže to jí moc nebaví a místo hlídání má raději nos zabořený do knížky. Když se za chvíli konečně rozhlédne, zjistí, že se Leo zatoulal do džungle. Musí ho najít a přivést domů dříve, než se rodiče vrátí. Tak začíná její dobrodružná cesta tajemnou a neznámou džunglí. Během ní dokáže překonat svůj strach, najít bratříčka a poznat nového kamaráda. Děti společně zvládnou přechytračit trojici nebezpečných pytláků, kteří v deštném prale se chytají vzácné druhy zvířat. Dostanou se až na mystickou Ďáblovu horu, kde jim v boji s pytláky pomůžou členové tajemného kmene a také jejich nový zvířecí parťák Chlupáč, kteří patří do posud neobjevenému druhu obyvatel džungle. Tajemství džungle promítá kino Svět Hodonín dnes ve 14.15, kino Morava Veselý nad Moravou dnes v 16 a Golden Apple Cinema Zlín dnes i zítra v 15.45.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

0: jednu stoupá.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: Neznám snad nikoho, kdo by nemiloval čokoládové kroasány a díky Big Chili Povčanové si je můžete upéct i doma. Já už se nemůžu dočkat, až je vyzkouším. Vikča má totiž recept na dokonalé čokoládové kroasány a postup je jednodušší, než by se mohlo zdát. Stačí smíchat pár surovin, které najdete v popisku u Vikči na jejím Instagramu, vypracujete těsto, rozdělíte ho na dvě části, jednu obarvíte kakaem a obě části necháte kynout. Potom tu světlou část rozválíte, zabalíte do ní kakaové těsto a znovu to rozválíte do obdélníku. Může to znít složitě, ale když se na to mrknete, tak je to opravdu jednoduché. Tohle nakrájíte na trojúhelníky, na každý dáte kousek čokolády nebo nutely podle vaší chuti, no a zamotáte do krásného tvaru kroasánu a po 30 minutách určitě neskonalé vůně budete mít doma dobrotu, jakou svět ještě neviděl. Klidně to tak můžeme říct. Takže mrkněte k Vikčili Povčanové na její Instagram a ani se asi nebudu ptát, kdo dnes upeče, protože já se hlásím dobrovolně a jestli se do nich pustíte taky, tak dejte Vikči vědět, jak se vám povedly.

0: Fat Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
0: Hity, které milujete.
8: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: slovenských hitů od 9 do 10 na rádiu Jih.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Úderem 10. hodiny startuje jako každou sobotu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, hodina jukeboxu. Písniček pro vás a podle vás. Vy vlastně celou tu hodinu moderujete se mnou a to je fakt suprové. Je to moje nejoblíbenější hodina a tak doufám, že i vaše, protože společně děláme radost vašim blízkým a oslavencům, na které myslíte, a nejinak tomu bude úderem 10. hodiny. Tak pokud chcete někomu nechat zahrát, pište už teď na 606 703 888.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: českých a slovenských hitů.
1: Na rádiu Jih.
2: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Ahoj,

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
5: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
6: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Krásnou sobotu si hem přejeme minutku po 10. hodině.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Na svatého Jana stití čápy do tepla letí. Taková je pranostika a jaké jsou teploty. V Hodoníně 19 stupňů, stejně tak v Miloticích. Mikulov hlásí 20 stupňů a Otnice 19. Z oblačné oblohy se přes den dočkáme většinou polojasna, večer i skoro jasna a nejvyšší teploty zamíří k 25 až 28 stupňům Celsia. Zítra bude většinou polojasno, občas i se zvětšenou oblačností, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: Startuje nám dnešní hodina jukeboxu. Doufám, že jste se těšili stejně jako já. 606 703 889 to je číslo, kam můžete posílat své vzkazy, ať už formou SMSky nebo na WhatsApp, a pojďme rovnou na ně. Dobrý den, prosím zahrát písničku od Kabátů Úžasné pracovnici nemocnice Kyjov Jarušce a je to od Marcelky, tak zdravím obě holky. Prosím o zahrátí písničky pro Kubu Klimka z Kostelce k narozeninám. No, tak všechno nejlepší přeji Jara. A další zpráva je od nějaké babičky, nevíme, jak se jmenuje, ale zpráva je krásná, tak poslouchejte, milé Rádio Jih, nejprve vás zdravím z Mutěnic a zároveň bych chtěla poprosit o písničku pro moje štěstí, vnučku Barborku. V úterý se z ní stane školačka, tak ať se jí daří a je hlavně šťastná. Nádherná zpráva od babičky, doufám, že Barborka slyšela. Držíme palce všem prvňáčkům i vám, co jdete do prváku a jste z toho takový možná nesví, tak věřím tomu, že to zvládnete a že se vám bude ve škole líbit. Další zpráva, dobré dopoledne Rádio Jih, prosím zahrajte písničku pro mého vnoučka Adámka, který 23.8. oslavil první rok života. A taktéž bych chtěla ostatním mým vnoučatům Lukimu, Šímovi a Julince popřát krásný start do nového školního roku a hodně úspěchů přeje babička Hanka a já taky. A ještě vezmu jednu zprávu, hezký den, prosím o zahrání Zootropolisu od Shakiry a je to pro dcerku Evelínku k dnešnímu svátku. Díky a je tam srdí. Tak milá Evelínko, přejeme ti všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. Evelína je nádherné jméno a jeden z těch významů je radost a světlo, tak doufám, že tu radost děláš doma přesně tak, jak máš ve svém jménu. Tak písnička připravena.
3: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Na 606-7383-89 přišla tato zpráva. Prosím, zahrajte a i mě. Vařím, peču, smažím a peru. Babička Liba z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Tak moc zdravíme ze studia Rádia Jich z Hodonína i do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Já nevím, jak ty babičky to dělají, ale slyšíte to. Vaří, peče, smaží, pere. Prostě všechno najednou a ještě bude všechno mít perfektní výsledek. A o tom vaření, pečení ani nemluvím. Kdybych to měla po cestě, babičko Libo, tak se zastavím. Další zpráva. Dobrý den, zahrajte prosím něco veselého Barborce, Kačence a maminke Monike a tímto dnešní upratování jde pěkně od ruky. Děkuju, tak i holkám budeme hrát a další zpráva. Ahoj Peti, prosím o zahrátí nějaké krásné písničky do práce do Trutnova na D11, ať se nám lepší pracuje. A taky samozřejmě pro tebe a všem, kteří poslouchají, ať máte všichni krásný den. S pozdravem posluchač Radek z Hovoran a posílá i video, jak pracují na D11. No tak si to představte. Tak Radku, moc zdravím, doufám, že písnička se bude líbit, že přijde vhod a že ti to v práci rychle uteče a za video moc díky. A ještě beru zprávu od Ondry. Dobrý den, milá Petro a skvělé rádio. Chtěl bych zahrát píseň od skupiny Vesna Moravo pro mého kamaráda Martina z Dambořic. Za chvíli nám začíná škola, tak si užíváme ještě prázdniny. Přesně tak, Ondro, prázdniny jdou sice do finále, ale nic nebrání tomu, abyste si ty poslední dny ještě pořádně užili. Tak ještě jednou zdravíme Ondru Mokrého a písnička od Vesny Morava připravena právě teď.
0: Jukebox Rádia Jich. Box Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Doznělo nám tady Radio Gaga a já hned prozradím, pro koho to bylo. Zdravím Rádio Jih, mám na vás dvě prosby a zahrátí písniček. Jednu od Freddieho Mercuryho do Trenčína na závody pro jezdců týmu Roháč a Fejta, aby vyhráli co nejvíc medailí a žádné nehody a nějakou pěknou pro dva týmové oslavence 60 a 60 a to Rosťu Hrbáčka a Petra Maldu. Všichni jim přejeme to nejhorší, ať je obchází na 100 honů daleko. Děkujeme a krásný den. No tak přejeme, držíme palce na závody a k narozeninám přejeme všechno jen to nejlepší. A další zpráva, ahoj Peti, zahraj prosím Tři sestry, Modlitba pro partu, pro všechny soutěžící na Gulášfestu do Bohuslavic a tím vyjde počasí a také pro všechny Jižany a tímto vás zveme. Výdej dobrot od 15 hodin, přání posílá Zdenda. No tak perfektní zpráva, tam se vešlo úplně všechno, myslím si, že počasí, ať to třeba ráno nevypadalo, už to vypadá a bude perfektní, takže bude akorát, podle mě, kolem 25 stupňů, polojasno, takže sluníčka tak jako přiměřeně a k tomu ty dobroty z Gulášfestu. Takže pokud vy jste si dali něco dobrého, tak v 15 hodin můžete vyrazit do Bohuslavic a já se dívám na další zprávu, která dorazila na 606 703 889. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svého syna Michala a všechny mladé zemědělce, kteří pokračují v rodinné tradici. Moc děkujeme a přejeme všem krásný den, Binderovi ze Skalice. A ještě jedna zpráva, milé Rádio Jih, právě dnes slaví můj syn Aleš Hartl ze Ždánic 40 narozeniny. Ale hodně zdraví a pohody do dalších let přeje taťka a všichni, co tě mají rádi. Hezky to oslav. Tak přání všeho nejlepšího Alešovi i od nás ze studia Rádia Jih. Krásné kulaté narozeniny si zaslouží oslavu a ať se ti splní všechno, co si přeješ.
0: Jukebox Rádia Jih. Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Pojď sem.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: Tak jdeme na to, zahrajte pro všechny pracovníky do stráží, co pokládají dlažbu, bude to pro Lacu a Habuláka. Další zpráva, prosím, zahrajte mojí mamince za všechno a je moc super od Barborky. A další, zdravím Super Rádio Jih, moc prosím o zahrátí nějaké písničky od Sandry pro partu ve Valtickém podzemí. Zdraví Radka, Anička, Míša, Natálka, Martin a Bohunka. Tak my taky moc zdravíme a zdravíme taky Irenku, která napsala tuto zprávu. Ahojte, zdravíme všechny Jižany a touto cestou bychom chtěli popřát Kubovi a Dominičce vše nejlepší k narozeninám. Máme vás moc rádi, dnes oslavíme spolu na grilovačce, tak nám k tomu zahrejte, díky moc. Tak Kubovi a Dominičce přejeme všechno jen to nejlepší k narozeninám a vám ostatním, pokud jste si napsali, tak za chvilku se na vás také dostane. Pokud máte rozepsáno, tak dopisujte na 606 703 889.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Klinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Jukebox Rádia Jih.
3: Box Rádia Jih.
2: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: To byla veselá písnička od Michala Davida pro veselého pejska, v zápětí pochopíte. Ahoj Rádio Jich, zahraje nějakou písničku od Michala Davida do Veselí nad Moravou a posluchačům Rádia Jich s pozdravem Roman a parťák čtyřnohý Robinek. A je tam u toho srdíčka, Roman, srdíčko, Roman mi poslal i fotku právě Robinka, kdybyste ho viděli, tak to je stělesněná reklama na štěstí, jak se ten pes usmívá. A další zpráva, ahoj Peti, zdraví Pajda, Lili, Roman a já, zahrajte něco pěkného. Dnes jsme se rozhodli podráždit cholesterol, tak pečeme bůček a vaříme gulášek. A zahrajte pro všechny, co poslouchají Rádio Jich. Tak já za všechny posluchače Rádia Jich poděkuju. Není na to si občas ten cholesterol asi i podráždit. Vůbec se vám nedivím. No a taky zdravím osazenstvo i to psí. Další zpráva je od Anety. Zdraví Rádio Jich ze Žeravic. Chtěla bych nechat zahrát pro všechny posluchače a píše taky Alča. Ahoj, zahrajte prosím Valda Gang Eldorado. Pracuju ve skleníku, tak ať mě to jde od ruky. Alina, nádherný skleník. Moc děkuju vám všem, co mi posíláte videa a taky fotky, ať už pejsků, skleníků, práce, čehokoliv, prostě tam, kde se právě teď nacházíte, a Alča, kdybyste viděli ten její skleník. Perfektní. A píše taky Vojti. Pěkné sobotní dopoledne všem, co poslouchají, i tobě, Peti, prosím o písničku pro Romana, Lucku a Zdenka, jsou na rybách, tak ať jim to jezdí. A taky ať to jezdí i na pískovišti u Polešovic s dalším rybářům, tam chytá Štěpa a Joška, tak držím palce. A ještě si dívám na další přání. Tak jako růže v říši květů patří k těm nejkrásnějším ve světě, mých blízkých patříš ty k těm nejmilejším. K tvým narozeninám chci ti jen přát, zůstaň taková, jaká jsi, vždyť úsměv tvůj má každý rád. A je to Janě Prachařové do Hroznové Lhoty. Měla narozeniny 25. srpna a přeje jí všechno nejlepší kamarád a přál si písničku Ty jsi holka divoká. Také Reflexy, Ty jsi divoká, připraven. A ještě vezmu jednu zprávu. Dobrý den, chtěl bych zahrát nějakou pecku pro Rokyho do Zaječí k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů v životě přejí kamarádi. A je tu několik smajlíků, takže všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Parádně dnes hrajete, musím vás pochválit. Je to jedna velká radost, kdybyste tady byli se mnou ve studiu a já těm z vás, co jste mi poslali na WhatsApp ty fotky a videa, tak vám pošlu, jak to tady dneska vypadalo, takže velká party díky vám a díky vašemu výběru těch písniček, protože jak jsem říkala, nebo jak to říkám každou sobotu, vy jste vlastně moderátoři rádia Jih mezi 10. a 11. a já jsem tady jenom tak jako do počtu. Ale pojďme rovnou na vaše vzkazy. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naši milovanou vnučku Lucii Miškeříkovou k 22. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí a lásku přeje babi Jarka a děda Fana. Máme tě moc rádi. Dobrý den, chtěli bychom zahrát písničku pro Lucku a Jitku, které dělají dřevo na zimu, tak holky šikovné, tak to má být. Dobrý den, tady Honza z Březí, chtěl bych zahrát k dnešním 36. narozeninám mému synovi Jeníkovi. Děkuji vám moc a pěkný den všem, kdo tohle rádio poslouchá. Tak podepíšu se pod to, Honzo, tak zdravíme do Březí a Jeníkovi všechno nejlepší. Další zpráva, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro dceru Danielku, pro radost, aby jí lépe šlo uklízení. Moc děkujeme, mamka, brácha a ségra. Další zpráva. Ahojte, dnes má svátek Nikolka Drábková ze Skalice. Přejeme jí všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí a lásky. Máme tě rádi, Zuzana a Rasťo. A další zpráva zní takto. Ahoj Rádio Jih, prosíme o zahrání písničky pro naši dceru Lucii, která dnes slaví krásné 22. narozeniny. Přejeme hlavně zdraví, štěstí a hodně veselých dnů. Mamka a taťka a je tam srdíčko, tomu věřím. Určitě si rodiče říkají, kdy se to stalo, že slavíš 22. narozeniny, jak to tak uteče a pořád tě vidí jako malou Lucinku. Ale Luci, i od nás z rádia Jih všechno jen to nejlepší, krásné narozeniny a ať se ti splní i to nejtajnější přání. Další zpráva, prosím, zahrajte pro moji milovanou vnučku Marianu Králíkovou. 28. oslavila první narozeniny. Celá rodina tě, zlatíčko naše, miluje. S láskou babička Patrika a všichni Mořičtí, Huspeninovi a Králíkovi. No a já se k tomu ráda připojím. První narozeniny, velká věc, tak Mariance přejeme všechno jen to nejlepší. A poslední zpráva, milé Rádio Jih, prosíme o písničku k narozeninám pro naši babičku ze Žďánic, paní Marii Chovancovou, která slaví dnes krásných 90 let. A také pro naši dceru Káju, která oslaví své narozeniny v pondělí. Oběma přejeme jen to nejlepší, ale hlavně zdraví. Děkujeme a zdraví rodina Foltýnova ze Žďánic. Tak já zdravím celou rodinu Foltýnovu do Žďánic. Zdravím Káju a samozřejmě babičku úplně speciálně, protože 90. narozeniny, babičko, tak všechno nejlepší i od nás, od celého Rádia Jih.
0: Jukebox Rádia Jih. Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železarstvi@mgcentrum.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
6: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
7: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
5: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show.

0: nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
1: Krásnou sobotu si hem přejeme, minutku po 11. hodině.
2: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Na svatého Jana Štětí čápy do tepla letí, pranostika a teď teploty. Veselí nad Moravou 21 stupňů, Strážnice 20, Velké Pavlovice 19 a Šlapanice 20. Z oblačné oblohy se přes den dočkáme většinou polojasna, večer i skoro jasna a nejvyšší teploty dnes zamíří k 25 až 28 stupňům Celsia. Neděle tak to nabídne většinou polojasno, občas i se zvětšenou oblačností a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
0: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
3: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásnou sobotu s Rádiem Jih. Dnes je 29. srpna. Svůj svátek slaví všechny Evelíny, tak posíláme velkou gratulaci. Evelínko, krásný sváteční den. A dneska je Mezinárodní den hraní hudby na terase, takže jestli máte doma kytaru, klidně ji vezměte ven, přidejte zpěv. A jestli žádný nástroj nemáte, vůbec nevadí. Stačí si zaspívat s Rádiem Jih, a nebo taky s No Name, protože právě dnes nás čeká další ročník minifestivalu ve sportovním areálu Cihelny v Rohatci. Zábava pro děti i dospělé, skákací hrady, soutěže, bohatá tombola, planety a hudba. Eva Burešová a taky No Name, tak vidíme se v Rohatci a já vám přeju krásný víkend.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Výhem za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
2: Tipy na akce, kdo se stal top vinařem Slovácka pro letošní rok, japonský brouk Listokas, který ničí italské vinice, a znojemská podoblast a její výsledky, respektive nejlepší vína, která budou soutěžit o salon vín ročníku 2027. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Na rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín pokračuje dalším regionálním kolem, tentokrát na Znojemsku. 8 degustačních komisí minulý týden hodnotilo ve Valticích téměř 400 vín od 47 producentů. No a šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský 2022, kabinetní víno od společnosti Davinus, která tak obhájila i loňské prvenství. Dvojí vítězství v kategorii růžových i suchých červených vín zaznamenalo vinařství Olehla se svým Merlotem Rosé a Frankovkou na Nivách. To v polosuché, respektive polosladké kategorii zabodovali vinné sklepy Maršovice s bobulovým Šeďákem. Z novin Znojmo se sladkým Tramínem, no a mezi sekty uspěla Bohemia Sekt. Perlivá vína opanovalo vinařství Nešetřil. Nejlepší kolekci soutěže si odvezlo vinařství Piálek a Jäger z Nového Schaldorfu Sedlešovic. No a všechna přihlášená znojemská vína si budete moct osobně ochutnat v sobotu 5. září u rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě. Tak gratulujeme všem oceněným vinařům.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Výhem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Japonský brouk listokaz ničí italské vinice. To je nemoc příjemná zpráva, která přišla z Itálie. Do tamních vinic se totiž čím dál víc zakucuje nezvaný host z Japonska. Listokaz japonský. Takový duhově zelený brouček, kterého v Evropě poprvé zaznamenali v roce 2014 poblíž Milána. Dnes už se rozlezl po severu Itálie do Piemontu, Lombardie a údolí Aosty, kde obsadil i historické terasovité vinice pod městečkem Donas. Ten brouk totiž to nemá v Evropě žádného přirozeného nepřítele, sežere přes 300 druhů rostlin a proto už je zařazený mezi prioritní škůdce celé Evropské unie. Pevně se už ale usadil například i ve Švýcarsku a Německu. Řešením by mohly být feromonové pasti i mikroskopické parazity na larvy, které zkouší vědci, protože postřiky moc dlouho nefungují. Tak budeme držet palce.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih. Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Rádio Jih.

0: Vítkem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď soutěž Top víno Slovácka 2026. Toto je regionální ocenění nejlepších vín Slovácka a dalo si za cíl podporovat kvalitu místních vín, oceňovat práci vinařů a posilovat tradici vinařství v tomto regionu. Do soutěže se přihlásilo 28 vinařů a vinařských podniků s celkem 162 vzorky. No a porota ze zkušených degustátorů vybrala absolutního vítěze. A tím se stalo, teda vinařství Tědhal z Blatnice pod svatým Antonínkem. A to hned dvakrát jako nejlepší víno ročníku vyhrálo ze Zweigeltrebe. No a stejná odrůda mu vynesla i titul za nejlepší kolekci, doplněnou o Riesling Grinský, Sauvignon Gris, Muscaris a Cabernet Moravia. Druhé místo v kolekcích obsadilo víno Jan Poléňa a třetí Václav Cícha. Tak gratulujeme všem oceněným vinařům.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Pokud plánujete v následující dny volná si zajít na nějakou tu skleničku, a to přímo k vinařům, mám tady pro vás pár tipů, která to města a obce a vinaři můžou být. Tak si pište Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetice, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, taky Ústopeče, Kobylí, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Němčičky, Nový Šaldor, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbice, Vrbovec, Znojmo a Žádovice. Podrobněji se o akcích dočtete na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se těším za vámi zase příští týden, do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září.

0: Kaufland.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Horodín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hello. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: Vítat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železarstvi@mgcentrum.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 10. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.

0: Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
0: Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.

0: plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Plnu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Hodoníne, připrav se, Rakovití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

Adams, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Pořad Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Restaurace Armia v Hodoníně přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Rádio Jih.

4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovu šrot bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Pořad Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Vinohrady, Vinohrady. Dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická. Klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký let.

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železarstvi@mgcentrum.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.

0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: zeptat Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
0: Rádio Jich.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Rádio J. Rádio J. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: poslouchat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Radio Jich.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
3: Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.
4: Dámy tu máno! I venga con mi!

napsat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Radio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden

0: Posloucháte sobotní party Rádia Jich. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Let's get down to business.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Policie. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 30 let na hudební scéně.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jich vstupenky zdarma.
0: Stačí poslouchat Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou
1: a vychytat song od Lucie.
0: Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.